Zakukala kukalenka, zapupala pupalenka, kuk, kuky nekukej, puk, puky nepupej, kukali a pupali a pupali a kukali a kuk, pukali a puk, tuky, tuky, tuky, tuk, a už ani muk. Kuk, puk, puky, puk, zakukala kukalenka, zapupala pupalenka, kuk, kuky, nekukej, puk, puky, nepupej, kukali a pupali a pupali a kukali a kuk, pupali a puk, tuky, tuky, tuky, tuk, a už ani muk.